lávku, išla bym do tebe, išla bym do tebe, vzala voda lávku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti,

0: Erichom, říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla v šoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.

0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí tý basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Menuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!

0: Erichom, říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měl on šoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše, zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.
2: My name is Young-sik Ha, I'm from South Korea. And I am in connection with the Lemkos. I got to know about my ancestors who came from Lemko village. Lemkos are very famous. I know when I saw deer hunter, Robert De Niro was just running in naked. I saw the Lemko hall behind this scene, so that's great. Anyway, Lemkos are great people. And bless you all. Bye-bye.